0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.

tempo vai ser possível? Se esse for um cenário plausível?

Radio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu, uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Neboj se uvolnit.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Takhle zní výběr našich moderátorů na Béčku.

0: and your body. This is the end of suffering.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Zprávy na rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Rokuj s námi na Béčku.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Mike Makovsky měl svou vizi, když navrhl limitovanou sérii o zapomenuté vraždě téměř zapomenutého prezidenta Spojených států, James A. Garfielda, kterého hrál Michael Shannon. S jeho nápadem ale producenti David Benioff a D.B. Weiss nesouhlasili, až se jim nakonec podařilo projekt prosadit. Díky tomu vznikl fascinující příběh o Garfieldovi a jeho posedlém vrahovi Charlesi J. Gitouovi, kterého stvárnil Matthew McFadden. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Víte v rytmu tvého srdce.

čerstvá krev houseové scény, producent Liam Martin, známý jako Ofaya, vydává track, který ho dostal na výsluní houseových hitparád. Tohle je klasická klubovka s názvem Soldier. Právě teď na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění, což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hity, které znáte. Právě teď na Bčku.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestr.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou osmou účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění, což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindešem přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

0: way more than a hustler.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Chomutově při komunálních volbách koalice SPD, motoristů a PRO láká voliče na slevy na benzin, bowling a další. Stačí registrace a slevová kartička. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí považuje tuto strategii za neproblematickou. Ministryně financí Alena Schillerová kritizovala kraje za údajné nevyužité úspory, které by mohly být použity na opravy silnic. Státní financování na tyto opravy letos poprvé od roku 2015 přestalo, což vyvolalo odpor zejména u těch krajů, kde nevládne ANO. Schillerová zdůraznila svou nespokojenost s kraji na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr školství Robert Plaga žádal ministryni financí Alenu Schillerovou o zvýšení rozpočtu pro školství o desítky miliard korun. Během dvouhodinového jednání však nebylo dosaženo dohody, zejména kvůli neschopnosti kabinetu, uvolnit potřebných 50 miliard korun. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se pokusí nalézt kompromis. Novou ředitelkou Národního pedagogického institutu, který má na starosti mimo jiné reformu školství, se od 1. září stává Irena Fričová. Bývalou učitelku a programátorku jmenoval ministr školství Robert Plaga. Fričová přebírá vedení přímo řízené organizace s cílem pokračovat v reformách. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I
2: keep from going under. Posloucháš rovný beat na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Udeb jí novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
3: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
4: Hoď se do klidu s rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jan Hirt se chystá na svou 8. účast ve španělské Grand Tour Vueltu, která startuje už tuto sobotu v Monaku. Z českých cyklistů je v týmu NSN zatím jediným zástupcem. Doufáme, že mu tentokrát přinese více štěstí a úspěšnou jízdu až do cíle, což by pro fanoušky znamenalo skvělou sportovní hostinu. Na českých fotbalových stadionech teď můžeme vidět i probíhající nastavený čas, který kluby mohou nově zobrazovat na časomíře. Podle Ligové fotbalové asociace se tato změna týká první a druhé ligy, což jistě ocení všichni fanoušci toužící po přesnosti. Pokud tedy přijdete na zápas o 5 minut později, nemusíte se bát, že byste něco zásadního propásli, jenom začíte s 5 minutami zpoždění. Což je jako přijít na party o půlnoci a tvrdit, že už začala ráno. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě světové šampiony, včetně šermíře Alexandra Šoupeniče, který mu daroval fleret. Vodní slalomáři, reprezentovaní mimo jiné i mistry světa Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přinděšem, přinesli pádlo. Přijetí bylo nejen oslavou sportovních úspěchů, ale i příležitostí pro humor a přátelské popovídání. Tuhle týden tenisový svět obletěla šokující zpráva. Nick Kyrgios, bývalý finalista Wimbledonu, byl zastaven kvůli pozitivnímu testu na kokain během červnového turnaje ATP na Majorce. Australan, kdysi 13. světového žebříčku, přiznal vinu, což je pro mnohé jeho fanoušky tvrdá pilulka na polikání. Uvidíme, jak se situace vyvine do roku 2024 a zda Kyrgios dokáže vrátit svou kariéru na správnou cestu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

jsme zase za velkou louží v Americe. Zpěvák Eels vydává album Souljacker, které obsahuje takové pecky, jako je například tato. Posloucháte Fresh Feeling na Bčku.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve středočeské Hostivici došlo k neobvyklému předvolebnímu sporu mezi dvěma uskupeními se stejným názvem. Uskupení, které název používalo jako první, muselo své jméno upravit, ale registrační úřad uznal jeho podpisy shromážděné před přejmenováním. Původní název, Home Hostivice město, zůstal soupeřům, kteří dříve také zaujali značku ČSSD, kdysi užívanou dnešní SOXDEM. České vrtulníky AH-1Z se po měsíční pauze vrací do pohotovosti v Polsku. Podle armády splnili všechny předepsané podmínky a jsou opět připraveny k akci. Vyšetřování předchozí tragické nehody nadále pokračuje. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: News! News! News! News!

Music.

0: Play music.
1: News!

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ve středočeské Hostivici došlo k neobvyklému předvolebnímu sporu mezi dvěma uskupeními se stejným názvem. Uskupení, které název používalo jako první, muselo své jméno upravit, ale registrační úřad uznal jeho podpisy shromážděné před přejmenováním. Původní název, Home Hostivice město, zůstal soupeřům, kteří dříve také zaujali značku ČSSD, kdysi užívanou dnešní SOXDEM. České vrtulníky AH-1Z se po měsíční pauze vrací do pohotovosti v Polsku. Podle armády splnili všechny předepsané podmínky a jsou opět připraveny k akci. Vyšetřování předchozí tragické nehody nadále pokračuje. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. When

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B. Česká liga fotbalu zažívá nečekané zvraty. Po slabém startu sezóny končí trenér Martin Hyský a na jeho místo přichází Radoslav Kováč, což je pro mnohé překvapením. Dokáže nový kormidelník uklidnit rozvířené emoce v klubu s ambicemi na titul? Alexander Čeferin, prezident UEFA, oznámil, že se nebude ucházet o pozici šéfa FIFA v příštím roce. Těší se na silného protivníka, který by mohl Gianniho Infantina ve volbách vyzvat. Čeferin svůj postoj prozradil v podcastu The Rest is Politics. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
2: Nestárnoucí klasika na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Miliardář Pavel Tykač se soudí s poslankyní Kateřinou Stojanovou z České pirátské strany kvůli videu o jeho těžbě, které považuje za nepravdivé. Tykač požaduje stažení příspěvku a omluvu, ale Stojanová to odmítá. Obvodní soud pro Prahu 2 začal řešit tuto žalobu a obě strany předložily listinné důkazy. Zaměstnanci bývalé huti Liberty Ostrava stále dluží Moravskoslezskému kraji necelé 2 miliony korun. Z 649 hutníků, kteří v červnu 2021 obdrželi bezúročnou půjčku 25 tisíc korun, dosud 90 lidí dluh nesplatilo. Někteří splácejí, ale většina neuhradila ani korunu. Provoz železnice mezi Kolínem a Pardubicemi je omezený kvůli výlukám, které potrvají do poloviny září 2024. Navíc bouřka o víkendu poškodila trať mezi Benešovem a Olbramovicemi. Cestující musí počítat s 20-minutovým zpožděním. Hlavní město Praha plánuje významně posílit svou kybernetickou obranu investicí několika desítek milionů korun do bezpečnostních technologií. Nové systémy specializované technologie Fidelis umožní nepřetržitý dohled nad síťovým provozem a automatické třídění hrozeb. Speciální součástí obrany budou také pasti na hackery, které zlepší bezpečnost magistrátu a městské policie. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B. Česká liga fotbalu zažívá nečekané zvraty. Po slabém startu sezóny končí trenér Martin Hyský a na jeho místo přichází Radoslav Kováč, což je pro mnohé překvapením. Dokáže nový kormidelník uklidnit rozvířené emoce v klubu s ambicemi na titul? Alexander Čeferin, prezident UEFA, oznámil, že se nebude ucházet o pozici šéfa FIFA v příštím roce. Těší se na silného protivníka, který by mohl Gianniho Infantina ve volbách vyzvat. Čeferin svůj postoj prozradil v podcastu The Rest is Politics. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
2: Big Beat na Bčku. To může.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Hity, které znáte právě teď na B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Miliardář Pavel Tykač se soudí s poslankyní Kateřinou Stojanovou z České pirátské strany kvůli videu o jeho těžbě, které považuje za nepravdivé. Tykač požaduje stažení příspěvku a omluvu, ale Stojanova to odmítá. Obvodní soud pro Prahu 2 začal řešit tuto žalobu a obě strany předložily listinné důkazy. Zaměstnanci bývalé huti Liberty Ostrava stále dluží Moravskoslezskému kraji necelé 2 miliony korun. Z 649 hutníků, kteří v červnu 2021 obdrželi bezúročnou půjčku 25 tisíc korun, dosud 90 lidí dluh nesplatilo. Někteří splácejí, ale většina neuhradila ani korunu. Provoz železnice mezi Kolínem a Pardubicemi je omezený kvůli výlukám, které potrvají do poloviny září 2024. Navíc bouřka o víkendu poškodila trať mezi Benešovem a Olbramovicemi. Cestující musí počítat s 20-minutovým zpožděním. Hlavní město Praha plánuje významně posílit svou kybernetickou obranu investicí několika desítek milionů korun do bezpečnostních technologií. Nové systémy specializované technologie Fidelis umožní nepřetržitý dohled nad síťovým provozem a automatické třídění hrozeb. Speciální součástí obrany budou také pasti na hackery, které zlepší bezpečnost magistrátu a městské policie. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Pořádně nalomenej beat. To na Bčku můžeme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká liga fotbalu zažívá nečekané zvraty. Po slabém startu sezóny končí trenér Martin Hyský a na jeho místo přichází Radoslav Kováč, což je pro mnohé překvapení. Dokáže nový kormidelník uklidnit rozvířené emoce v klubu s ambicemi na titul? Alexander Čeferin, prezident UEFA, oznámil, že se nebude ucházet o pozici šéfa FIFA v příštím roce. Těší se na silného protivníka, který by mohl Gianniho Infantina ve volbách vyzvat. Čeferin svůj postoj prozradil v podcastu The Rest is Politics. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Užij si jamajské slunce.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Miliardář Pavel Tykač se soudí s poslankyní Kateřinou Stojanovou z České pirátské strany kvůli videu o jeho těžbě, které považuje za nepravdivé. Tykač požaduje stažení příspěvku a omluvu, ale Stojanová to odmítá. Obvodní soud pro Prahu 2 začal řešit tuto žalobu a obě strany předložily listinné důkazy. Zaměstnanci bývalé huti Liberty Ostrava stále dluží Moravskoslezskému kraji necelé 2 miliony korun. Z 649 hutníků, kteří v červnu 2021 obdrželi bezúročnou půjčku 25 tisíc korun, dosud 90 lidí dluh nesplatilo. Někteří splácejí, ale většina neuhradila ani korunu. Provoz železnice mezi Kolínem a Pardubicemi je omezený kvůli výlukám, které potrvají do poloviny září 2024. Navíc bouřka o víkendu poškodila trať mezi Benešovem a Olbramovicemi. Cestující musí počítat s 20-minutovým zpožděním. Hlavní město Praha plánuje významně posílit svou kybernetickou obranu investicí několika desítek milionů korun do bezpečnostních technologií. Nové systémy specializované technologie Fidelis umožní nepřetržitý dohled nad síťovým provozem a automatické třídění hrozeb. Speciální součástí obrany budou také pasti na hackery, které zlepší bezpečnost magistrátu a městské policie. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Makovsky měl svou vizi, když navrhl limitovanou sérii o zapomenuté vraždě téměř zapomenutého prezidenta Spojených států, James A. Garfielda, kterého hrál Michael Shannon. S jeho nápadem ale producenti David Benioff a D.B. Weiss nesouhlasili, až se jim nakonec podařilo projekt prosadit. Díky tomu vznikl fascinující příběh o Garfieldovi a jeho posedlém vrahovi Charlesi J. Gitouovi, kterého stvárnil Matthew McFadden. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká liga fotbalu zažívá nečekané zvraty. Po slabém startu sezóny končí trenér Martin Hyský a na jeho místo přichází Radoslav Kováč, což je pro mnohé překvapení. Dokáže nový kormidelník uklidnit rozvířené emoce v klubu s ambicemi na titul? Alexander Čeferin, prezident UEFA, oznámil, že se nebude ucházet o pozici šéfa FIFA v příštím roce. Těší se na silného protivníka, který by mohl Gianniho Infantina ve volbách vyzvat. Čeferin svůj postoj prozradil v podcastu The Rest is Politics. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem
1: Zeměkoule.
3: Zeměkoule.

0: Sláva na zdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, milí posluchači, vás bloudilí cestovatelé jsou zpět.
0: A vítají vás u dalšího pokračování srdcervoucího pořadu Zeměkoule.
1: No, cvrndo, teď jsme to pěkně zanedbali, musím říct.
0: Jo, ale to bylo takový pestřejší, řekněme, a neměli jsme úplně tolik času na to nějak nahrát, ale pevně věřím, že teď na podzim to doženeme.
1: Přesně tak, chtěli jsme si taky trošku užít a dát si pauzu, ale teď jsme už zpět a v plný parádě.
0: To jako neznamená, že bychom se nějak jako užívali ve velkým nějak jako zlé, to jsme spíš třeba jako výletovali a různě
1: přesně tak.
0: Cestovali i bez mikrofonů, takzvaně.
1: No a kam cvrndo dneska vyrážíme vůbec?
0: Lobo, dneska to máme takový trošku speciální, prozradíme to teda rovnou, vyrážíme, přátelé, za surfem. Což znamená, že nás budou čekat takový tradiční surfařský destinace. Vy už si můžete teda domyslet, já vám neřeknu konkrétně, který to jsou, ale vememe to tak nějak napříč časem, tak uvidíme, jestli to bude dobrý.
1: No, my s Cvrnou jsme totiž oba dva zdatní surfaři a proto jsme se chtěli vydat na tady tu cestu.
0: To je takový fun fact, to asi nevíte, ale opravdu my jsme i jedni jako z těch předních surfařů, co se týče nějaký jako republikový scény.
1: Rozhodně. Vlny, ty nám jdou.
0: Surfy a tak, pláže.
1: Jo, no už se moc těším.
0: Jo, takže my dneska tradičně balíme kufry, jdeme nahoru na letiště Roudnický a nějak tak to popakujeme, určitě fernet přibalíme, však to znáte, přátelé, posaďte se pohodlně a já myslím, že můžeme pomalu odstartovat dnešní výlet.
1: Odstartujeme, co vím, do co vůbec, ale ta Cessna poletí.
0: No já nevím, celý léto tam stála mezi těma svištěma na letišti, tak doufám, že to bude jako v pohodě. Ale natankujem, nakopnem, uvidíme.
1: No, já si myslím, to bude dlouhý let, tak aby to bylo v cajku.
0: No, tak uvidíme, priuser. Přátelé, jdeme na to a začínáme.
1: Tak jo, jdeme na to, tohle je Zeměkoule na Bčku.
0: S Cvrndou a Lobem.

0: Tak já jsem rád, že jsi to nakopnul, Cvendo, tu cestu naší.
1: No, byl to docela nákop, ale přátelé, sedíme krásně připoutaný v kokpitu a vyrážíme směrem k dobrodružství.
0: Kde jsme teďko, Cvendo?
1: No, pomaloučku opouštíme Českou republiku, míříme směrem na západ, takže se teď
0: pomalu... To je prv, jo, to už letím asi 3 hodiny.
1: Jsme z Roudnice. Řádě, určitě slyšíte zvuk motoru, tak pomalučku máme doseganý trávník na runwayi, takže můžeme vyrazit. Ne, to krásný letadýlko naše, krásně jsme ho nakopli a poletíme nad Německem. Myslím, že už bychom asi mohli prozradit první destinaci, kam máme namířeno, protože dneska jich bude o trošku víc.
0: No, jako první destinaci si dáme Havaj, Havajský ostrovy.
1: Takže vyrážíme za kořenami surfů, kořeny surfů možná.
0: Přesně tak, já taky Cvrno musím říct, že po první skladbě jsem si jistý, že nás čeká dneska spousta hudebních klenotů.
1: Jo, máme tam připravené docela specialitky a taky vzhledem k tomu, že máme na výběr z takových jako víc, řekněme, národností, tak je to docela zajímavý na vybírání.
0: Bude to pěkně pestrý, přesně tak.
1: No a už tady asi zapnu autopilot a pomalušku by mohla přijít ta letuška kozatá, co?
0: Jo, objednal si nějakou.
1: Není tu nikdo, mám tady dva ruksaky.
0: Zavřená v kufru, to
1: jedny ploutve se si vzal, surf teda nemám, doufám, že nám tam nějaký pučej. A zároveň proviant, mám tady nějaký májky, ale tradičně, myslím, že po výletu na Balkán se asi nestratíme.
0: Tak hlavně, že máme ferneta.
1: Jo, jo, vzal jsem. Tak jako vždycky, no a co se tak asi kalí na tom vůbec? Myslím, že něco z kokosového mlíka, nebo něco takového.
0: No, tak bych, že nějaký takovýhle věc, tam pojedou podle mě hodně koktejly nějaký.
1: To mám docela rád.
0: Ovoce a něco slabšího.
1: Dobro, tak my se pomalučku necháme překvapit, já tam posílám autopilota a vy si s náma společně posekněte další havajskou pecku.
0: Jdeme na to.

0: je to tak.
1: Vůbec mi to nejde a většinou je to takový pokus omyl, ale já pevně věřím, že dneska to bude na první dobrou a už tak jako kroužím nad tím letištěm po třetí teda, neříkám, ale myslím si, že teď to zvládnem, takže pomalu přidrž se něčeho, připoutej se a já to stahávám dolů, no.
0: Stahávaj to. Ty vol, cvrno, ty ve zase klasika.
1: Dobrý, jsme tu, přátelé. Vítejte na Havaji, konkrétně na ostrově Oahu. A posádka letadla se s váma loučí, doufám tímto. Já to tamhle zaparkuju trošku a...
0: No, ale cvrno, musím říct, že tentokrát to bylo docela dobrý, ale...
1: No, já jsem se teda polil celý tím kafem, co jsem si bral na cestu.
0: Děkuju ti.
1: Takže já se ještě převlíknu.
0: Že jsi mě polil a pojďme na další skladbu, dáme se trošku do cajku a omrknem, kam zajdeme jako na první místo.
1: Předpokládám, že na pláž nebo do baru, jak nás znám.
0: Taky bych řekl.
1: No nic, tak jdeme na to. Vítejte na Havaji.
0: Je to tak.

0: Tak, Svrndl, to je pohodička, viď?
1: To je pohoda, teda.
0: Já bych řekl.
1: My jsme se tady, přátelé, krásně vyvalili v takovým bárku, kousek od letiště. Takže ty, vy, kteří jste typovali, že nejprve zaplujeme na bar místo do, na pláž, tak jste typovali správně.
0: No ale my jsme kousek od letiště, ale tady to vypadá už krásně, že jo?
1: To je... Jo, je to tady taková Havaj.
0: Přesně, to je pohodička.
1: Co mě teda mrzí, že nás na tom letišti nevítali takový ty prsatice snědý s těma kokosákama přes prsa a s těma věncema těch kytek.
0: Ty nás budou vítat až později, Cvrndo.
1: Jo, takhle, takže jsme o to nepřišli.
0: Všechno je dohodnutý.
1: To je právě jeden z mých jako cílů tohohle výletu, takže to mám radost.
0: No, aspoň doufám, že Ingrid to jako zařídila.
1: Pravda, my jsme měli pozdravit naší krásnou spojovatelku Ingrid za tenhle ten krásný výlet. No,
0: jo, tak... Naplánovala to skvěle.
1: Jestli tam budou tady ty erosenky, tak já budu jedině rád.
0: Ale Cvrndo, máme vždycky jakou tradici, že zmiňujeme to letiště, kde přistáváme.
1: Na které jsme přistáli. Mm-hmm. Jo, já mám s tím trochu problém, přátelé, ono to jde debilně to vyslovit. Je to Daniel K. Inouye, jestli to čtu dobře, National Airport samozřejmě.
0: Super, mezinárodní letiště Honolulu.
1: No, tak tomu říkají normálně, abych se to asi držel.
0: Přesně, přesně.
1: Ještě, aby jsme ho nějak, řekněme, blbě nevyslovili a nebyly z toho nějaký nepříjemnosti tady mezinárodní.
0: No a my už tady sedíme v bárku a dáváme si první drinčiky.
1: Co máme dobrýho, Lobo? Popiš to divákům.
0: No ale vypadá to jako hodně fresh a stejně tak to i chutná. To žluto-červený takový, no. Přesně tady to jsem si představoval, že tu budu pít.
1: Koktejlíček, já jsem si teda nechal udělat kokosovej, abych řekl pravdu. Měli jsme teda na výběr, ještě tam byli některý, jmenovalo se Blue Hawaii, ale ono to vypadalo docela prapodivně, takže jsem si vzal kokosovej drink a nemůžu si to vynachválit, je to s tím jejich bílým rumem. Tada!
0: No dá se to, neříkám nic.
1: Ten rum konkrétně se jmenuje Hanalei, nebo je od firmy Hanalei.
0: Honalei.
1: No, tak Honalei, ano.

0: No tak jo, tak ho nalej.
1: Takže my si
0: nalej,
1: dáme si ještě trošku do trumpety a pak už nás asi ta pláž určitě nemine.
0: No přesně, musíme taky začít ty první sjíždění vln, jsem chtěl říct.
1: Ano, ano, protože my jsme se trošku přecenili úvodem tohohle pořadu, my jsme vlastně ani jeden na surfu nikdy nestáli, takže to možná bude ještě trošku zábavnější, než by mělo být.
0: No nic, jdeme na další skladbu a za chvilku na pláži.
1: Honolulu!

0: Takže milí posluchači, jak nám nastínila skladba, která nám dohrála, Beach in Hawaii, tak přesně tak se děje. My jsme na pláži v Hawaii, pohodička.
1: Konečně jsme dorazili k těm krásným vlnám. My jsme na pláži Waikiki, možná vám ten název něco řekne. Lobo teď zjistil takovou zajímavost o té pláži a o Peterovi nějakým.
0: Jo, no, to si pustíme za chvilku až, ale...
1: Tak to řekni.
0: Co myslíš?
1: No, že napsal písničku a naspíval.
0: No, jasně, tak... Znáte určitě skladbu Waikiki nebo Waikiki Raga, jak se to jmenuje, nejsem si úplně jistý. A je to od Petra Nagyho. Já jsem si celou dobu myslel, že to je nějaká zahraniční kapela, ale je to od našeho Petra.
1: Já jsem to vlastně viděl i s klipem teďkon napřímo od Loba a ani do toho klipu bych to neřekl, že to je Peter Nagy.
0: Jo, vypadá to dost zahraničně.
1: No a my už jsme se tady odchytli takovýho týpečka, který nám nejenom že pučí surfy a takový ty neoprény, ale zároveň by nám mohl jakoby ukázat nějaký základy a trošku nás ponaučit, protože přeci jenom máme před sebou velký surfový výlet v dnešním díle.
0: Je to tak, no a Cvrndo, znáš nějaký, jako, nějakou historii toho surfu, jak to vlastně vznikalo?
1: No vím, že jezdili jako by Havajani vody jak těživá, by se dalo říct, a dřív tak nějak na břiše v posedu, někdy v postoji, ale to je tak nějak celý, co o tom vím, poučíš mě.
0: Ale oni začínali, jakoby surf jako takovej vzniknul jako na pomoc rybářům, aby dostávali ty svý úlovky na břeh, tak prostě používali ty surfy, aby zdolávali ty vlny. Mm-hmm. No, je to docela zajímavý, no a pak se z toho stal koníček pro ně, no. Začali surfovat, i když nechodili na ryby, a tak vlastně to celý začalo.
1: No a do dnešní doby se to dostalo vlastně, že i na olympiádě.
0: No vlastně jo, máš pravdu, v Tokiu už bylo to, no, v Tokiu už bylo surfování na olympiádě. No, jak to dosáhli, Havajani přece jenom docílili toho a dostali surfování na olympiádu.
1: Přitom vypadají takový poklidný, pohodový, krásně si tady pokolujou na té pláži.
0: No.
1: Já doufám, že se nasoukám do toho neoprénu, to tyma... Má to dost nepříjemně, o číslo menší mě přijde, než
0: by to muselo být. Já myslím, že tady neopren nepotřebuješ, Cvrndo.
1: No proč nám ho tady dával teda?
0: No, protože ty jsi řekl, že si ho vemeš, ale tady je teplo, tady nepotřebuješ neopren.
1: A tamhle ty v nich taky jezdí, já si myslím, jestli v té vodě nebudeme rozmáchaný a nebude nám zima právě.
0: Fakt jo, no tak jo, tak no, asi tak... Jako je fakt, že tamhle ty jsou taky v neoprenu, tak já si taky radši vemu, jo.
1: Zkus si to nazvat. Ježiši Kriste.
0: No úplně tak příjemný to není, ale tak...
1: Mokrý je lastňáky, bože můj.
0: Asi to musí být, no tak jdem zkusit.
1: Říkaj, já potřebuji ještě Ježiši Kriste, z toho se musím zase vysoukat. Přátelé, dejte mi chvilku, poslechněte si nějakou krásnou písničku a já si tady ještě vyřídím velké zasedání a pak až vyrazíme.
0: Jo, tak jo, Cvrndo, no co se dá dělat? Za chvilku na vlně.
1: No, na vlnách našeho rádia Bčko a pořadu Zeměkoule samozřejmě.

0: Hodně v pohodě, víte, jak tady vyhrávají všude.
1: No je to tady takový výherní, ano. Vlastně pro nás to byla docela výhra, že jsme dorazili také na Havaje, že si tady můžeme užívat zatímco vy prožíváte takovýto deštivý září, začátek října u nás v republice.
0: Jako nedá se nic dělat a užíváme si to velice.
1: Mě trošku mrzí, že se vždycky musíme vrátit, že vlastně ty výlety jsou takový jednorázový, mnohdy na 2-3 dny, že vlastně kvůli práci si nemůžeme dovolit větší Havaj.
0: No jo, no. Co říkáš na první lekci surfování?
1: No, abych přiznal barvu, tak mi to moc nešlo, ale zároveň jsem takový učenlivý člověk a tyhle věci myslím, že by mi mohly jako, jak to říct, že by mi to nebylo proti srsti, takže pevně věřím, že další jako lekce bude pro mě přínosná a...
0: Ale Cvrndo, si to. Poradil bych ti, vem si větší prkno.
1: Větší prkno.
0: Čím větší prkno budeš mít, tím se ti to bude s nás učit.
1: Mě to holky taky vždycky říkali, no, ale nevím. já jsem si říkal, že jsem mrňavej, že si vemu jakoby to menší. Zároveň můžu si nechat doporučit samozřejmě, protože tomu prd rozumím, mohl bych mít větší balans na tom.
0: Ale víš o tom vlastně, že takový surfování, jako, jaký ho známe, vlastně vůbec nemuselo existovat v dnešní době.
1: No, nevím.
0: No, člověče, mohlo to tak být, protože v nějakém roce 1778 sem připlul James Cook, objevil Havajské ostrovy, zároveň surfování a jako je fakt, že tu informaci o tom surfování přivezl zpátky do Evropy, ale přivezl sebou taky různý nemoci a většina Havajčanů normálně vymřela. Bylo tam nějakých 400 tisících a zůstalo jich 40 tisíc, takže málem vymřeli tady.
1: Oni dělali docela ty objevitelký prasárny, no. Takže Bůh ví, jaký nemoci sebou měli, no.
0: Pak ještě zároveň tady byly nějaký, jak se tomu říká, ty, co učej nějaký náboženství. Misionáři.
1: No, tak já jsem chtěl říct věrozvěsti.
0: Ty jim tady ještě, no, tak to je v podstatě podobný. Oni jim tady začali to určovat vlastně víru a změnili úplně život na celém, na spoustě těch míst, no.
1: Na ale ne vlastně. Nadarmo se říká havajského psa novým kouskou nenaučíš.
0: je to, no. Ale tady to nebylo moc pravidlo, nebo nebyla to tak pravda, no. Tady jich jenom pár zůstalo tak vytrvalých a díky nim vlastně to surfování zůstalo, no.
1: No což je vlastně dobře pro nás, protože jinak bychom ostrouhali a přišli bychom o takhle krásný výlet.
0: No, jak říkáš.
1: Ještě bych se tady trošku pookřál a asi v dalším vstupu bych ohlásil soutěž, protože jsme dlouho nevyhlašovali, nebo spíš nevyhlašovali vítěze. Tak už jsme prakticky vyřízení s ním, ale tak jako tak bychom vám mohli zadat další soutěž.
0: Ohlásíme soutěž a zároveň se asi přesuneme taky na jinou destinaci.
1: Rovnou, jo, mně se tady hrozně líbí.
0: Já myslím, že tam to bude ještě hezčí, Cvrndo.
1: No dobrá, přátelé, nechme se překvapit a ještě nám tady chvilku dejte na pláži a skočím ještě pro ty drinky, skvělý, je to fakt Havaj.
0: Tohle je Zeměkoule z Havaje a za chvilku pokračujeme.
1: Na Bčku s Lobem a Cvrkem.

0: No cvrndo, jak jsem ti říkal předtím o tom, že ten surf vlastně málem zaniknul díky těm kolonizátorům tady.
1: Ano.
0: Tak pak ještě zaniknul vlastně jednou. A bylo to kvůli druhý světový válce, čověče.
1: Mhm. A to já tě doplním.
0: To mě doplň, prosím tě.
1: Protože my jsme se teď odebrali krásně na takový památník Pearl Harboru a tematicky se nám to tady hodí, takže my si tak jako zaspomínáme pětně na tomhle místě na druhou světovou válku. Ne, že by nás to tehdy nějak jako ovlivňovalo, ale je to součást naší historie, takže by stálo za to si to nějak jako připomenout, co ty na to.
0: No určitě, já jako tuhle situaci jako Pearl Harbor si mi nejvíc připomíná ten film, který jsem viděl samozřejmě, a tam tenkrát to nevypadalo úplně pěkně, no, když tam umírali ty námořníci v té lodi a nemohli se dostat ven, to tady pěkně zbombardovali Japonci.
1: Já samozřejmě ten film neviděl, takže můžu jedině potvrdit.
0: Díky za potvrzení.
1: No, určitě to byl masakr, no.
0: Byl.
1: Díky tomu se vlastně zapojili Spojené státy do války a možná díky tomu jsme vlastně tam, kde jsme teď a nejsme.
0: No, Bůh ví, jak to mohlo být jinak, no.
1: No, ano, ano.
0: Každopádně
1: to mohli jsme lítat na dovolenou s Wehrmachtem, ty vole.
0: Ale chtěl jsem ještě říct, že ta druhá světová válka vlastně měla taky nějaký benefity pro to surfování, no. Že se vlastně vznikly nebo nový technologie, viď? Objevil se neopren,
1: ano.
0: Nějaký sklolaminát na výrobu těch surfů, že to mohlo být lehčí a pak vlastně
1: začala tato skvělá
0: všechno
1: éra.
0: Všechno proti má i svý pro.
1: Takže vlastně ty válečníci nám zajistili dnešní surfové podmínky a materiál na naše surfařský prkínka.
0: Jo, tak hodně v úvozovkách, no. Ale máš pravdu.
1: No a ten Pearl Harbor mrknem dovnitř, vypadá to docela pěkně také zvenčí, taková hranatá budova, zajímavá pobřežní.
0: No, jako vypadá to docela hranatě, jak říkáš. To je nevím, no jdem se podívat dovnitř.
1: Já mám trošku strach, aby to nepůsobilo takovým jako smutným dojmem, když to povím. Víš, jestli nemáme takový jako trošku jiný zaměření, jestli jsme třeba nezaměřili dáme do té hospody, co kouká na rohu.
0: Ale možná máš pravdu, člověče.
1: Je, že bychom se jako připomněli, divákům se jako předvedeme v tom nejjasnějším světle a pojďme si sednout přece jenom ještě na nějaký rumíček. Nás už taky bude čekat trošku změna destinace za chvilku, takže buchví.
0: Tak jo, tak si jdem dát ještě jeden koktejl, rumíček a vyrazíme do jiný destinace.
1: Tak pomem.
0: Tak jo.

0: No a jak jsme hovořili na začátku dnešního dílu, tak my prakticky putujeme za surfem a tím pádem Havaj nebude naše jediná dnešní destinace. Bohužel musíme zbalit kufry.
1: Je to tak, no dneska to bude historie surfu a jako ty kufry se mi vůbec balit nechce, cvrndom. Na Havaj se mi mega líbí.
0: Je to tady skvělý, přátelé, já bych tady rád zůstal, ale přeci jenom máme od Ingridky naplánovaný výlet, tak by to byla škoda nevyužít.
1: Je to pohodička, no.
0: Je to pohoda. Přátelé, my jsme vám slíbili soutěž, vyhlášení prakticky tý minulý. Už jsme o tom hovořili, že to bude v minulém vstupu, samozřejmě jsme na to zapomněli a přeci jenom máme chvilku na to si to vyhlásit teď, takže z balkánského dílu, lebo koho jsme to hledali, ať to zase nepokazím to jméno.
1: Hledali jsme srbskýho tenistu, cvrndo, který se jmenuje Novak Djokovic.
0: Ano, a gratulujeme Marcele z Roudnice, prakticky už jsme jí blahopřáli asi před měsícem, jestli se nepletu, měli jsme docela dlouhou pauzu, takže dárky jsou předaný, ale nahrává mi to trošku vodu na mlýn, že i v tomhle díle bychom si mohli opět o něco zahrát a opět něco poznávat.
1: Tak o co si zahrajeme, cvrno?
0: Lobo, zahrajeme si od Rička Rádio B z naší samotné produkce.
1: No nekecej.
0: A dále to ještě není všechno a pivo dle vlastního výběru z pivotéky B.
1: No tak to musím taky soutěžit, škoda, že nemůžu.
0: Škoda, že znám správnou odpověď. Přátelé, nechodí nám správných odpovědí tolik, takže máte velkou šanci si s náma zasoutěžit a vyhrát. A co vlastně dneska hledáme? Přeci jenom jsme na Havaji, tak by to chtělo něco havajského.
1: Chtělo by to něco havajského, takže dneska první nápověda. To, co hledáme, je spojený s havajskou kulturou, nebo spíš s havajským folklorem. To je první nápověda.
0: Tak taková surovější trošku.
1: No tak první je vždycky taková.
0: Takže já určitě musím zmínit, pokud víte, když já předpokládám, že zatím nevíte, tak správné odpovědi na info@radiob.cz a soutěžme společně o tričko a o pivo. Řekl jsem všechno?
1: No řekl si všechno, řekl to úplně perfektně, nemám co dodat. Maximálně to, že teďko si pustíme skladbu od našeho nejznámějšího českého surfaře.
0: A vy možná tušíte a pro ty, kteří netuší, tak se nechte překvapit.
1: Je to George Clooney.
0: Ano.
1: Ne, je to George Korn.
0: To George Popcorn.

0: No a my už jsme se pomalonku polehonku přesunuli do další destinace, která nás v dnešním díle čeká. Neletěli jsme úplně daleko, ale skončili jsme opět v Americe.
1: No já myslím, že jsme zas tak úplně blízko neletěli taky, cvrno. Do Ameriky to je 2000 mil za Vaje.
0: Aha. Píči, jo.
1: Ale to nevadí, jako... Možná se ti to zdálo rychlý, ale tak to bylo asi tím naším letadlem skvělým.
0: No já jsem to bral jako oproti té první cestě, že to nebylo zas tak z ruky. A přeci jenom jsme to měli raz, dva, to bylo jedna písnička a jsme tam.
1: No, ale zkrátka je to trošku dál.
0: Takže my se podíváme na další kořeny surfingu a zavítali jsme právě do Kalifornie. Chtěli bychom se kouknout do Santa Cruz, tak doufám, že tady pochytíme nějakou terminologii a pochytíme nějakou náladičku další.
1: No už jenom když slyším Santa Cruz, tak to mi automaticky spojuje s nějakým surfováním.
0: No a všichni ty lidi jsou tady taky takový naladěný, je to teda úplně jiná atmosféra než na Havaji, ale když tady na to koukám, tak si myslím, že bychom taky nemuseli být úplně na špatný vlně.
1: Tady mi přijde, že je trošku víc hipstrů než na Havaji.
0: Tak no, ale zároveň je to třeba modernější teďko, není to možný?
1: Možná jo, no možná na Havaji nejedou tolik s trendem.
0: Tak my pojedeme mimo všechny trendy. Tradičně zavítáme zase do nějaký hospody, jestli se nepletu.
1: Já myslím, že tady na tom, tady v Kalifornii ochutnáme, jako co budeme chtít. Myslíš, že má nějakou typickou věc?
0: Typickou věc jistě nejsem, ale určitě je tady legální Mariánka. Takže pro lidi, co mají rádi Mariánku, tím nemyslím úplně nás, si přijdou na svý.
1: No tak ty sem mají. Přátelé, tak to vy jste si teda asi tady užili.
0: My to samozřejmě zkoušet nebudem, ale...
1: Ne, my ne.
0: Vypadá to, že by se to tady vyzkoušet dalo, nebo kdybyste někdy jako to chtěli vyzkoušet, tak konkrétně tady by to za to stálo.
1: Ale tak my už jsme nechtěli vyzkoušet tolik věcí, viď?
0: Přesně tak, my jsme prakticky takový nevyzkoušivači.
1: No, my nic nevyzkoušíme v podstatě.
0: A pak jedeme se slzama domů, no. Takže my si tady půjdeme sednout před hospodu.
1: A nedáme si drink.
0: A nebudeme koukat na ty lidi, jak je pijou, přátelé.
1: Tak jo.
0: Den pro hulení, pro drinky a uvidíme se v dalším vstupu.
1: Tohle je Zeměkoule na Bčku.

0: tak jak se ti líbí Cvrndo v Kalifornii?
1: Perfektní, přátelé, tohle je přesně místo, kde bych jednou chtěl trávit dovolenou. Sice jsem si něco takového říkal už v Mojave, ale tohle je snad ještě lepší.
0: Tady je průser, že to je vždycky strašně rychlý a my si to tady nestačíme pořádně užít, no jako na tý dovolený.
1: Prakticky jsme nic nezažili, jen tak jsme se tady krásně vykydli, kecáme tady s nějakýma místňákama. Je to fakt příjemná destinace, přátelé.
0: Tady v baru jsme si dali dokonce i místního ferneta.
1: Je to takový bitter, není to vůbec špatný, ale přeci jenom fernet je fernet, co si budeme povídat. Tak já ještě pak zaběhnu na letiště a vemu si z letadla butylku, aby jsme i místním dali ochutnat ten náš, no.
0: No, myslíš, že jsme to nevypili po cestě?
1: Já jsem měl za to, že tam ještě lahev je?
0: Jo, no tak jo, tak asi jo. No.
1: No uvidíme, tak jako tak, když tak to dopijem.
0: No dobrý, hele, já myslím, že bychom si teďko mohli dát naší novou rubriku, kterou jsme si vymysleli. To je taková soutěž mezi námi.
1: Jsme pro vás chtěli udělat ty díly trošku zajímavější a taky pro nás, aby jsme měli o čem hovořit.
0: Je to tak. A teďko si dáme první, kterou jsme vymysleli a nevím, jak bych to úplně popsal. Svrno, pomož mi.
1: Takže máme random generátor písmenek, bude to něco jako město, moře, kuře, kdy si zvolíme písmenko.
0: Přesně tak, a ten druhý na to vytvoří vlastně větu, která bude nějakým způsobem spojená s tím dílem, který právě posloucháte. Takže dneska konkrétně to bude surfařský.
1: A my myslíš ten druhý, nebo to uděláme oba tu větu? Já myslím, že by nebylo vůbec špatný, kdyby jsme ji oba zkusili.
0: Jo, takhle na ten jeden, jo, no, tak to není špatný. No, no, tak jo, no, tak jo.
1: Tak já vám vygeneruju písmenko, já jsem si tady dal random letter generator.
0: A vůbec není problém, když budete jako hrát s náma a pak to klidně napište na náš mail info@radiob.cz a můžeme se pak společně zasmát nad tím, co jste stvořili.
1: A pobavit, přátelé, já dám rovnou generovat jedno písmenko nový a je to K.
0: K.
1: Takže bychom vlastně měli vymyslet nějakou jako větičku na K, chápu-li to správně?
0: Je to ta, která bude nějak souviset se surfováním, a s Havajem, letem. Kalifornií, že jo, a tak.
1: Dobrož, takže vy se nechte překvapit. No a v návaznosti na minulou písničku bychom si měli dát písničku, která je prakticky takovým novodobějším remixem. A pojďme si společně pustit Black Eyed Peas, co ty na to?
0: No, takovej, z čeho je sample, co dělám v boombapu.
1: Dobrá, tak pojďme na to.
0: Tak jdeme na to.
1: Kalifornia na Bčku v země guli.

0: Tak co, Lubo, napadlo tě takhle v Kalifornii něco na K?
1: Něco na K? No, něco mě napadlo, ale možná nejdřív začni ty, Cvrndo, reči.
0: Takže já ještě jednou uvedu, my jsme si připravili každý písmenko, nebo měli jsme jedno společný a připravili jsme si na to písmenko nějakou větu, která by se třeba nějak vzdáleně týkala těch míst, kde dneska cestujeme a tak dále, takže naše písmenko bylo K a my jsme teďko měli oba dva za úkol si připravit něco na K. Takže moje taková narychlo spravená věta byla: kreativní kalifornský kastrát kráčí každý květen kolem křesťanského kostela kvapem, křičí kolem: kurvy, cox, ketamin, California cash, kokot. Co ty na to?
1: Slušně ulítlá záležitost, ale já jsem to nějak takhle čekal, jako že to bude. A myslím si, že tady ta rubrika tyhle bude mít celku úspěch, protože tohle no, to mě rozdalo.
0: Pokud teda nepadne na tvrdý I, já nevím, co bychom vymýšleli pak někde.
1: Tvrdý I bych vyřadil jako z celkově no, z našeho generátoru, no. Ale jak jsme říkali, můžete i s námi vysoutěžit.
0: Takže třeba pokud vás taky napadá nějaká zajímavá věta na K, určitě nám ji pošlete a my se společně zasněm, třeba vám pošleme na oplátku nějakou výhru.
1: Tak teďko já jo teda.
0: Pojď to, co máš na K?
1: Tak já mám kapitální kormorán křičel krutá kultura Kalifornie, která konstatuje ke koncertu Karla Kryla krutý koncert, křtěný kapitánem Cookem.
0: Bože můj. No a myslím, že káčko jsme docela trefili v Kalifornii. Já jsem se snažil to nějak jako osurfovat nebo udělat z toho nějakou ještě jako sportovní disciplínu, ale ono toho naká v tom moři moc není, no.
1: To ono.
0: Takže doufám, že jsme vás třeba pobavili, nebo že se vám třeba líbilo.
1: Jsem tam dal aspoň toho kormorána, viď.
0: Já jsem tam prakticky měl jenom to kalifornský kastrát, no, a California cash, tak to byly takový moje, vlastně ta Kalifornia byla pak už na C, no. Ty jsi vlastně toho Cooka jsme hovořili. Já si myslím, že jsme to zvládli také na poprvý, jako by tuhle rubriku celkem zdatně.
1: Asi jo, no.
0: Během písničky jsme si to připravili, takže pojďme si to klidně zopakovat v následujících dílech, mě to docela bavilo. A pokud vás to taky bavilo, tak určitě vyčkejte, máme ještě jednu takovouhle speciální soutěž rubriku pro nás, tak třeba se dneska, na ní ještě dostane.
1: Dneska to je samá nová rubrika.
0: No.
1: No a teďko už zase cestování po Kalifornii.
0: Stará dobrá fabrika.
1: Dáme si pecku a pak jsme zase zpět.
0: Tak pojďme na to, Surf Rock, a jedem.

0: No, Kalifornia, Kalifornia, přátelé, tady je to další hrozně skvělá dovolená, Lubo. Já jsem z toho úplně nadšenej.
1: Zkrátka, California love.
0: Byla by asi škoda to tady celý prosedět v nějakých hospůdkách nebo v coffee shopech. Prakticky, co jsme přijeli, tak se tady jenom bavíme. Musíme za surfem.
1: No tak kvůli tomu jsme snad přiletěli, ne?
0: Přesně tak, takže náš další cíl, nebo my už tu prakticky jsme, jenom sedíme v hospodě Venice Beach, což je taková, řekněme, nejprofláklejší pláž, nebo jak bych to řekl, taková ta pobřežní cestička, nebo pobřežní...
1: Taková profláklost pro širokou veřejnost a, jak říkáš, cyklostezka pro surfy.
0: No a abyste si to představili, tak je to dlouhá cesta, řekněme, podél pláže, která je plná zajímavých obchůdků, co se týče streetwearu, najdete tady nějaký Supreme obchody, Rip and Dip shopy a takový, ale zároveň různý skateboardový místa, různý místa na posilování, na ježdění na kole, na bruslích, breakdanci.
1: Chodíte i různý týpci, co vám něco nabízejí, a tak ty samozřejmě odmítáme všechny. Že?
0: Přesně tak, my se zaměřujeme na ten surf a jestli se nám do výletu přivede nějaká Mariánka, tak co se dá dělat?
1: No a každopádně, když jsme u toho surfu, Cvrndo, prosím tě, mě zajímá, co vlastně na tom surfu tebe přitahuje.
0: Myslíš jako na tom, když ho provádíš, anebo jako všeobecně o surfu?
1: No vzal bych to všeobecně.
0: Tak všeobecně, je to takový, jak bych to popsal, přátelé, frajerský sport, který mě strašně fascinuje. A i ty lidi, co ho dělají, mně přijdou mega cool, je to na pláži, stylový, sjíždíte vlny,

0: kdy oni stávají ve 4 ráno, aby si vysadili to svý místo na tu ultra skvělou fotku a těch 5 hodin čekání se jim zúročí. A hodně podobně vlastně vnímám ten surfing, že člověk musí mít skill, musí vědět jak na to, ale když se tady podíváme po té pláži, tak vidíte 20-30 surfařů, co leží na břiše na surfu a čekají hodinku, půl hodinky, mnohdy míň víc, na tu správnou vlnu a pak tam ukážou, co umějí a zafrajeřej si.
1: Je to tak, no a kolikrát čekají na ty vlny, které mají třeba 12-15 metrů, což je za mě úplně neskutečný, to sížíš prostě barák, no.
0: Já jsem sledoval od Red Bullu, přesně, jak bych to řekl, pořád o tomhle, co hovoříš, a to jsou takový ty bouřkový vlny, nebo velká bouře na pobřeží, oni s tím rovnou počítají, člověka motorovou loďkou vyvezou někam, ale člověk sjíždí vlnu, přátelé, to je velká jako panelák ve výsledku 12-patrovej a jde mu fakt bokejhák, jako tam se utopíš ani nevíš jak, takže pro mě klobouček a tohle už je možná i trošku jak horolezectví, jako neříkej, že bys si sjel vlnu jak panelák.
1: To rozhodně ne, já rozhodně ne a myslím, že ani ty a co si myslím, měli bychom dát další track, aby jsme tak dlouho nekecali. Co ty na to?
0: Přesně tak, my se pomalu přesuneme na pláž, půjčíme si další surfy a v mezičase si dáme nějaký surf rock. Co tam máme připravenýho? Nebude to bird, bird, bird, it's a bird, the bird.
1: Teďko bychom si mohli dát bird, bird, bird.
0: Tak pojďme na to, surf rock je hrozně problémový v tom, že se v nich nespívá, je to vlastně instrumentální muzika, ale našli jsme pro vás společně pár pecek, který si myslím, že zpívací jsou a jsou skvělí.
1: Já jsem si tím jistý a právě si jednu pouštíme.
0: Pojďme na to, Země gule a jedem.

0: Takže milí posluchači, posloucháte Rádio Béčko a pořad Země koule. My si užíváme vln na Venice Beach v Kalifornii.
1: Je to tady velice skvělý další boží dovča, ale zároveň mě napadlo, že bychom si mohli dát další indíci do naší skvělé soutěže. Co ty na to?
0: No to bychom měli, aby jsme na to nezapomněli.
1: Takže my, tak jako v předchozí díle, i tentokrát hrajeme o tričko s motivem rády a Bčko a hrajeme o pivo z naší krásné pivotéky B dle vlastního výběru. A pokud byste se chtěli zařadit do soutěže, tak tentokrát hledáme něco surfařského. Už jsme si na začátku jako napověděli, že se to týká folklóru z Havaje. A já teď dám druhou indici a druhá indicie je taková trošku

0: googlovací, že si to budete muset progooglit, ale je to takový daily driver, nebo takový, řekněme, denní udělátko pro člověka, který se jmenuje Israel Kamaka Vivové Ole. Já vám trošku napovím ještě maličko, že to je takový tlouštík v bazénu, který bohužel už nežije, ale to je poslední napověda v této indici. A pokud už tušíte, tak správný odpovědi zasílejte na info@radiob.cz a tím se zařadíte do slosování. Každopádně ještě jedna indicie v pořadu přijde, takže pokud nevíte, nepřelazujte kanela.
1: Dneska jsou ty indicie teda pěkně zapeklitý, tím musím říct.
0: Já se vám přiznám, přátelé, byl docela problém najít dneska něco nebo někoho, koho bychom hádali, protože docela cestujeme a je to takový otevřený téma, takže je to maličko znouzecnost, ale já doufám, že už tušíte.
1: No, já trošku tuším, škoda, že nemůžu soutěžit, jak už jsem říkal předtím.
0: Lobo, my jsme teď na té pláži, máš třeba něco, z čeho máš strach, co se týče surfování, že jsem ti skočil do řeči?
1: No, tak jako ze surfování. Mám trošku strach z těch různých mořských potvor, třeba jako žraloci, tyhle.
0: Myslíš, že tady v Kalifornii jezdějí žraloci s takovou tou plotví nahoře?
1: No, nevím, jestli tady jezdějí, ale možná tady nějaký plavou.
0: Mě napad třeba rejnok, že by mohl být taky takový, nebo elektrický úhoř.
1: No, rejnok je taky velice nebezpečný pro surfaře, ale to hlavně jako v mělčinách. Oni číhají pod tím pískem a když tam třeba šlapeš, tak on, když se tě lekne, tak tě bodne normálně do kotníku. A
0: ti
1: to
0: tím ocasem jedovým, viď?
1: A to je pak velice nepříjemná věc. No, je spousta rejnoků a to je, některý jsou jedovatý a nemusí to úplně dopadnout dobře.
0: Zároveň my jsme na takový, jako řekněme, hotelový pláži až skoro, nebo takový příměstský pláži, kde mě to působí tak trošku bezpečně, takže bych z toho snad neměl strach, ale pokud tam koukám přes rameno, tak je tam takový středisko, kde zrovna někoho ošetřujou, pojď se tam mrknout.
1: No tak jdem. Co tam vlastně dělají?
0: Dobrý den.
2: Au! Hele, jsem člověk a ne tuleň.
3: No, a já jsem veterinář a ne doktor, takže drž, nebo tě neošetřím.
2: Au!
3: No, to nic. Vidíte, děti, takhle dopadnete, když se hrajete se žralokama.
2: Jau! Co to říkáš za nesmysly? Žraloci jsou jako psy. Kousnou tě jen, když jim saháš, kam nemáš.
3: No, dobře.
2: To je skvělý název pro můj dokument. Žraloci kousnou tě jen, když jim saháš, kam nemáš.
0: Ale saháš, kam nemáš. Kam tak se nemá sahat žralokům?
1: No, já si myslím, že kamkoliv asi.
0: jako třeba nemám hladit po ploutvičce, jo?
1: No, každopádně, jestli nechceš, aby ti žralok něco udělal, tak tady mám...
0: Pokousal třeba, ano.
1: No, to hlavně, tak tady mám pár tipů, který bys měl dělat.
0: Já teda jeden tuším, než začneš, není to, nesmíš být poraněný krví, aby nevycítil tvůj, jak jo, to říct, pach?
1: Tak to rozhodně, neměl bys být zraněný. A vlastně žraloci stejně tak jako krev, tak cítí i moč, takže by si neměl čůrat.
0: Takže bys neměl být vystrašený z toho surfingu, jo?
1: Mm-hmm. Zároveň bys neměl nosit nějaký šperky nebo lesklý věci, protože to by mohlo připomínat tomu žralokovi šupiny ryb.
0: No počkej, já mám řetízek na krku, myslíš, že to je v pohodě, tenhle stříbrný řetízek?
1: No, radši bych se ho sundal, kámo.
0: Dobro, já se ho dám do plavek, pokračuj, prosím.
1: Další věc, která by ti mohla pomoct, tak plavat ve skupinách, nebo surfovat ve skupinách lidí, abys nebyl sám.
0: Jsme ve třech, je to v pořádku?
1: To si myslím, že asi v pohodě.
0: Good.
1: Další věc je nesurfovat v kalných vodách, aby si viděl na toho žralka, že jo, to dává smysl.
0: Tady každý ráno jako ty řasy vyndávají, starají se o tu pláž, není to úplně kalná, ale že bych se jako hliboval, viděl jsem hezčí pláže teda.
1: No, pak nesurfuj v okolí rybářských lodí. Protože ta návnada, že jo,
0: jasně,
1: láká
0: ty žraloky. Jasně, oni tam jezdějí pro ty ryby a místo toho by ti mohli uťafnout haxnu.
1: To samý platí na to, aby si nesurfoval poblíž tuleňů a hejn ryb.
0: Tak to musím se přiznat, to se mi ještě nestalo u tuleňů. Ale co se tě zeptám, platí taková ta pěsťovka žralokovi přímo do čumáku?
1: Ale je to takovej mýtus, ale podle mě, když už na to přijde, tak to je poslední varianta, kterou můžeš udělat, no. Takže
0: já si představu, jak jako plavu v té vodě a pod vodou jako mlátím rybu pěstí do čumáku, je to takový nepřirozený. Mm. Ale říká se to, že jo?
1: No tak jako můžeš to zkusit, že jo, když už na tebe naběhne.
0: No každopádně, aby jsme vás uklidnili, přátelé, tak všichni, řekněme, staromilci a všichni ti, co koukali v mládí na televizi, tak vědí, že my máme na pláži takovou oporu, o kterou se můžeme opřít, Lobo.
1: Je to tak, je to pobřežní hlídka, kterou byste měli vždycky poslouchat a to je jedno z těch posledních pravidel. vždycky poslouchej pobřežní hlídku.
0: Pro nás je to Baywatch v čele s Mitchem Buchananem a pevně věřím, že teďko nezbývá nic jiného, než si dát ten song.
1: No já jsem si tím jistý, Cvrndo.
0: Přátelé, pojďme na to, tohle byl trošku delší kecací vstup, ale země koule v Kalifornii.
1: Na to jste zvyklí.

0: Tak, Cvrndo, teď bychom si mohli dát tu asociaci.
1: My jsme pro vás připravili ještě jednu takovou specialitu do dnešního dílu. Obvykle jsme dělali vždycky jména z toho místa, kam jsme zavítali. A teď jsme měli takový briefing během toho, co jsme tolikrát nenahrávali, tak jsme si pro vás připravili ještě jednu novou takovou, jak to říct, anketku nebo takovou situační hru. A bude se jednat o asociace, koukali jsme to z nějakého rádia, co byly takový ty malý skeče na Facebooku nebo na YouTube, nepletu se, Evropa 2. No byl tam ten Cigoš, ten Ferenc z Nastojáka. No a jedná se o to, že jsme si každý připravili mezi sebou asociace a ten druhý mu na to vždycky odpoví to, co ho první napadne. Takže jsme smluvený, že začne Lobo. Tak Lobo, jaký ty máš asociace? Ty se docela tlemíš.
2: Sorry, Cvrno.
1: Úplně v pohodě.
0: Jo, dobrý, už je to dobrý. Tak moje asociace, tak Cvrno, co tě první napadne, když řeknu příliv?
1: Gravitace měsíce.
0: Dobře. Takže velká vlna.
1: Velká vlna, surfuj.
0: Havaj.
1: No, teď to nemůžu říct, protože to je odpověď do naší soutěže, takže musím narychlo říct něco jiného. Takový ty přesně ty paní s těma věncema, co vám dávají přes krk, když přiletíte. Ale měl jsem na jazyku něco úplně jiného, ale nechci vám prozradit odpověď do naší soutěže.
0: Tak a další je pláž.
1: Pláž, písek.
0: Velryba.
1: Moby Dick.
0: No tak to je všechno.
1: To je všecko, krása. Tak teďko si to otočíme.
0: Bylo rychlý teda.
1: Já mám připravený tak nějaký, na tomhle je super, že to musíš říct jako na první dobrou, no. Tak Lobo, co se ti vybraví, když řeknu surfová značka oblečení nebo vybavení?
0: Santa Cruz.
1: Co se ti vybaví, když řeknu surf rock?
0: Ventures.
1: Co řekneš, když tě napadne červená vlajka vyvěšená na pláži?
0: Nechoď tam.
1: A co Kalifornie?
0: Pohodička.
1: Pohodička, kterou jsme si tu dneska vyzkoušeli a zrovna ji prožíváme. Takže to byla taková naše nová rubrika, mezi náma jsme ji nazvali Indicie. Třeba se vám to líbilo, klidně nám napište na info@radiob.cz co a jak, anebo co bychom do příště mohli zařadit.
0: Velice fajné, že ty jsi zařadil tu Kalifornii a tu Havaj. To jsem nečekal, že se takhle trefíme a zároveň nedáme každý to samý.
1: No a když ještě vememe, my jsme si každý dali o dvě navíc, kdyby náhodou ten první měl tu špatnou, co jsi tam Lobo měl ještě jako zálohu?
0: Ještě jsem tam měl domorodec.
1: Domorodec, já jsem měl surfer, jako surfář, a měl jsem surfová země, což oboje dvoje takový kontraproduktivní vzhledem k tomu, co dneska nahráváme, že? Ale byla to záloha, za mě docela zajímavá jakoby rubrika, co ty na to?
0: No hele, za mě jako musíme s tím pokračovat do dalších dílů.
1: Dneska by byl třeba trošku problém s těma jménama, protože bychom buď vybírali ty havajský, anebo bychom třeba vybírali nějaký americký, ale
0: to si myslím, přeci že by nebylo
1: John Smith.
0: No přesně, to by nebylo úplně
1: James O'Neill. Dobrož, přátelé, takže tohle byla naše nová rubrika a aby jsme zase nehovořili tak dlouho, pojďme se rovnou mrknout na další pecku a další surfrock, nepletu se?
0: No já si myslím, že se nepletne, vlastně pleteš se. Tentokrát to trošku zlomíme a pustíme si něco, co nám ten styl trošku nalomí.
1: Já popravdě vůbec netuším, takže se společně s váma nechám překvapit. Přátelé, pojďme na to, země Gulena B.
0: Surfařský speciál.

0: Takže přátelé, maličko už načínáme poslední půl hodinku dnešního pořadu a strašně se mi teda líbí, když jsme měli takovou tvůrčí pauzu, takže nám to dneska docela kecá, co ty na to?
1: No dneska nám to mele snad jako nikdy, člověče.
0: Měli jsme tam jeden 6-minutový vstup, tak nás za něj trošku omluvte, ale teď musíme přitlačit na pilu. Takže my před 3/4 musíme vyhlásit i poslední indici do naší soutěže, zejména pro ty posluchače, co třeba odcházejí dřív, aby měli všechny ucelené informace. Tak Lobo, co jsme dneska napověděli?
1: No, první indicie byla, že hledáme něco nebo někoho, co je spojený s folklorem Havaje.
0: Mm-hmm.
1: Druhá indicie byla, že ta věc, no teď už můžu říct vlastně, že to je věc, je spojená s Izraelem Kamakivo-Ole.
0: Kamakivo-Ole, což byl ten tlouštík z bazénu, takže to byla jeho věc denní potřeby. No. A já jako poslední indicie si můžu,
1: no můžeš,
0: dám takovou, řekněme, poetickou, je to takovej mladší, menší bratranec od kytary.
1: Mm.
0: Je to v pohodě takhle?
1: No já si myslím, že jo, ale doteď teda furt úplně netuším, vlastně tuším, já vím, ale...
0: Přátelé, housle to nejsou a je to z Havaje, tak pokud byste si s náma chtěli zasoutěžit o tričko Radio B z naší produkce a o pivčo z pivotéky B dle vlastního výběru, správné odpovědi zasílejte na info@radiob.cz a my se na ně budeme těšit do příštího dílu. Co ty na to?
1: No přesně tak, jen soutěžte. Máme kvalitní trika, sítotiskem vyrobený.
0: Já musím říct, že jsou z produkce Ovnový práce. On už nám dělal ty první tištěný a tohle jsou sítotiskem dělaný, takže ještě o to kvalitnější. Už mám doma dvě teda.
1: Jsou velice krásný a budete moc rádi, když vám přijde za tu vaši správnou odpověď.
0: No a pivo z pivotéky, to je jasná volba, který člověk by neměl rád pivo.
1: Jak
0: by
1: smet.
0: Takže to jsou ceny, víte, kam posílat správné odpovědi a doufám, že už znáte správnou odpověď a my se rovnou mrkneme na další pecku, ať tolik nežvaníme.
1: Přesně tak. Zeměkoule na Bčku se řítí do finále.
0: Surf rock jak bitch.

0: Ježíš cvrndo, tak tady ta skladba, ta mi připomněla mládí.
1: Je to tak ten Baywatch, viď?
0: Seriálový, tyhle, devadesátky, to jako je
1: přátelé, masakr. Pokud jste nepoznali, tohle bylo Vražedné pobřeží. A konkrétně Nick Slaughter.
0: Přesně, Nick Slaughter, to jsem žral.
1: Já jsem si nemohl na to jméno vzpomenout, takže když jsme se připravovali na tenhle díl, tak jsme to prokuglili, ale je to Nick Slaughter, nikdy ho nezapomenu. Něco jako Bobby Six Killer.
0: To byl hodně, hodně dobrý seriál, aspoň v tu dobu jsem to jako žral.
1: No a my už máme pomaloučku za sebou všechny soutěže, všechny rubriky, které jsme s váma chtěli dneska probrat, ale nezbývá nám čas na tu třetí, poslední destinaci. Co si o to myslíš?
0: No, Austrálii dneska asi nestihneme. No. Co vám budu povídat, milí posluchači, to prostě nedáváme.
1: Naše krásná spojitelka Ingrid nás to vzala jakoby průchodem času, takže jsme zašli na tom Havaji, na té Havaji, pokračovali jsme Kalifornie a měli jsme skončit moderním Quicksilverem a Billabongem na australském pobřeží.
0: To bohužel nevíde. Australský pobřeží si dáme asi někdy jindy.
1: Zároveň vzhledem k tomu, že máme občas problém najít destinaci, kam vyrazit, tak aspoň teďkon máme něco, na co vy se za A můžete těšit a co my za B můžeme použít rovnou z kapsy.
0: No a myslím, že takový problém s těma destinacema není, páč nám to vybírá naše Ingrid. No a další vlastně, teda když teď přemýšlím nad tím, kam vyrazíme příště, my jsme přemýšleli nad tím strašidelným dílem.
1: Měl tam být zase speciál jako loni, přátelé, já jsem se hrozně bavil, nevím, jestli vzpomenete na loňský halloweenský speciál, kdy jsme byli u upírů a různých strašidelných věcí.
0: To bylo hodně povedený, bylo to zároveň teda hodně strašidelný.
1: I co jsme viděli od naší krásné spovedelky Ingrid z těch statistik, tak i vám se to líbilo, bylo to krásně poslouchaný a i zpětný vazby k nám chodili fajn, takže bychom si možná mohli přihrát polivčičku a zopakovat si to v jiných strašidelných místech, co?
0: Trošku se postrašíme, asi jo, no, asi jo, proč ne?
1: Halloween je, nepletu se, 30. říjen?
0: 29. 30. říjen.
1: Něco takovýho. Takže tím pádem, jestli my začátkem října vydáváme tenhle ten surfový díl, takže bychom za 14 dní mohli krásně nahrát ten strašidelný díl, takže se můžete těšit, snad všechno stihneme.
0: No já myslím, že my jako největší lemplové Rádia B bychom to snad stihnout mohli, no, je to 3 týdny.
1: Já se musím přiznat, že lehce, je to i na mých bedrech, já obtejden jsem prakticky v práci, takže pak ty víkendy, kde máte obtejden volno, zase využijete k nějakému cestování a podobně. A byly prázdniny, mejdany, Lobo hodně hraje. Však to znáte, nechcem se vymlouvat, ale jsme kundilíní.
0: No nic, Vrndo, hele, dáme si ještě pecku, ať stihneme to ještě co nejvíc. Ono už není moc dokonce.
1: Takže my vyřadíme ty australský, dáme si ještě něco kalifornskýho a asi se s váma v následujícím stupu rozloučíme.
0: No nejspíš to tak bude.
1: Tak pojďte na to, ať si ještě užijeme zeměkouli a ať si užijete nás. Samozřejmě krásnou neděli, přátelé.
0: Yeah, surf v zeměkouli.

0: No a kocourci, neskutečné se stalo skutečným, ale i tenhle dlouhej dvouhodinový pořád se nachýlil ke konci a my už se s váma musíme rozloučit.
1: Je to tak, no, my dva potulní bratři se s vámi musíme rozloučit. Uteklo to neskutečně rychle dneska, musím říct.
0: Bratři výletníci, my vám děkujeme za vaši přízeň a za to, že posloucháte. A zároveň se tak trošku potřebujeme omluvit za tu dlouhou prodlevu, kdy přes léto ty díly nebyly, ale znáte nás, jsme přeci jenom vesnický lempli.
1: My jsme vám to vynahradili těma našema dlouhejma vstupama v dnešním díle, teda si myslím.
0: A taky ten poslední balkánský díl byl takovej zajímavější, doufám, že ten byl pro vás extra.
1: No, já věřím tomu, že jste si užili stejně jako ten dnešní.
0: Další díl bude teda hororovej, to už jsme si slíbili. No a teď už nám nezbývá, než zhodnotit ten dnešní díl a rozloučit se s váma. Takže Lobo, jaký ty máš po dnešním výletě vztah k surfu?
1: No hele, k surfu mám vztah asi takovej jako, možná jako předtím. No. Je to pro mě sport pro velký fréry. Nejsem si jistý, jestli zrovna já se hodím na tenhle sport. No.
0: A bavilo tě surfovat, když jsme toho moc nezvládli, tak jako ta činnost?
1: Jako to mě bavilo, no, to mě bavilo, ale jak říkám, nejsem si jistý, jestli jsem úplně ideální adept na tenhle sport.
0: Já se musím přiznat, že mi to taky moc dneska nešlo, byly to přeci jenom surfový začátky, ale tak jako tak vzpomínám na naší roudnickou Vorovku, kde jsme surfovali s přivázaným surfem na divoký vodě a bylo to takový naše mládí, vždycky po střední škole jsem z Gimplu hned utíkal a surfovali jsme tam na prakticky přivázaným prkně na tom, na mostě. Na místě.
1: Já si myslím, že pro mě bude ideální ta disciplína, kterou si zvolil Jirka Korn, což je windsurfing.
0: Já jsem ho upřímně zkoušel v Chorvatsku a jak ti jednou spadne do vody ta vysoká jakoby plachta nebo to, co držíš,
1: jasný,
0: tak je mega problém se dostat do driveu, kde to zvedneš, chytneš vítr a jedeš. Já jsem se půl hodiny, tři čtvrtě hodiny plácal s tím, že jsem to nerozjel.
1: No, tak můžem zkusit někdy příště dát díl o windsurfingu a zkusit to, no.
0: A budeme králem každé louže, stejně jako Jirka Korn, takže přátelé, my ještě jednou děkujeme, probrali jsme naší dětskou Vorovku, kdy jsme surfovali na roudnickým Labi, projeli jsme Havaj, Kalifornii, nestihli jsme Austrálii.
1: Ale stihli jsme rozhodně soutěž, s kterou s náma můžete soutěžit.
0: Takže pokud znáte správnou odpověď, ještě jednou info@radiob.cz a hledáme něco havajského.
1: A soutěžte s námi o krásná trika Rádia B a pivo z Pivotéky B.
0: Dneska jsme zároveň měli dvě nové rubriky. Jedno byla asociační, to jsme si říkali vždycky náhodný slovo a pak jsme na to odpovídali.
1: No a druhá byla taková vtipnější, kde jsme skládali větu z písmena, nebo který bylo počáteční písmeno.
0: Takže takový město moře, takže no. Pokud vás tohle bavilo, nebo byste měli jinou takovouhle atraktivní rubriku, co bychom mohli do pořadu zařadit, tak nám určitě taky napište, my budeme za jakoukoliv interakci rádi.
1: No a nebo napište, jestli vás bavily ty rubriky, které jsme právě zařadili.
0: Ale hlavně nakonec se sluší a patří vám ještě jednou poděkovat za to, že jste si tyhle dvě hodinky z toho nedělního odpoledne ušetřili a že jste společně s náma strávili odpoledne od 3 do 5.
1: Přesně tak, děkujem vám a slyšíme se v příštím díle.
0: Zase na nějakým výletu, tohle byl DJ Lobo a
1: Cvrkoslav Zelený.
0: V pořadu Zeměkoule, díky, čau.
1: Čau a poslouchejte Bčko.
0: Vy Bčka. A na rozloučení pecka ze soundtracku Lords of Dogtown. Mějte se krásně, čau.
1: Čau.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Talk show. Жанровки. Talk show. Жанровки. DJ Сетер.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Stal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém rekordshopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.